ranná show na Európe 2, my sme Sketch Bros. A výnimočne rannú čvachtanicu v pondelok. Nech sa pripravíte na celý týždeň. My vás ľúbime. Je naše spochlinky pondelkové. Dokrkované po víkende. Hudba vás preberie, podobne ako nás. Toto.